0: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.
1: Se spánky zbředlicový

repu zmilo, voňalo ním bydlo. Skočil Ivan, zvýskol diván, splašila sa sliepka. Či som slepá? Kde je repa? Nikde. Ani repka.